0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: The whole Welcome.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
9: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
0: A navíc fakci meruníky balené 500 gramů za 39,90. Penny.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
2: Prosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravář.
10: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
13: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
15: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
16: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Já vás biju ještě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ. Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
5: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
5: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
8: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
9: Tady jsme!
10: Oh. Trosečník, který ne...

0: voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
1: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
2: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
3: nejde elektřina.
2: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
10: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
9: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
11: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
13: Testujem. To je dopravác.
15: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
16: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watch Tower. Life's good. LG.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje. Stop.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci toaletní papír Heřmánek Vipy 8 rolí za 39,90. Penny.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
1: Welcome.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat, nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
0: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Prosečník, který není spocený?
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Už jsi byl na tobogánu?
8: Jasně, nejsem žádná bačkora.
9: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravác.
13: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
17: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
18: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
19: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
20: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
5: She has them!
6: The whole carton.
7: Welcome.
8: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci meloun vodní kilo za 24,90. Penny.
10: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
11: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.

0: co tady děláte?
1: To stojem. To je dopravář.
2: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
3: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste?

0: tam, co neznám.
1: Už jsi byl na tobogánu?
2: Jasně, nejsem žádná bačkora.
3: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Tady jsme!
6: Oh. Trosečník, který není spocený.
7: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
10: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
0: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
2: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Do Penny dorazila polštářová Zoo. A navíc v akci toaletní papír Hermánek Vipy 8 rolí za 39,90. Penny.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
7: She has them! Trying
8: to get the whole card in.
9: Welcome.
10: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje. Stop.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Tady jsme!
2: Oh! Trosečník, který není spocený?
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Již od pondělí

0: Sherry rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
5: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn. S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
6: nejde elektřina,
5: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Hele, my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravác.
10: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
13: Už jsi byl na tobogánu?
14: Jasně, nejsem žádná bačkora.
15: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
16: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc smetana ke šlehání Bony 200 gramů za 19,90. Penny.
4: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
5: Zažijte s Cofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Way to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
12: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
13: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
15: Testujem. To je dopravář.
17: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
18: Tady jsme!
19: Oh. Prosečník, který není spocený.
20: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
21: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
22: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o dva odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
23: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
24: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
25: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
24: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Už jsi byl na tobogánu?
1: Jasně, nejsem žádná bačkora.
2: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
4: Tady jsme!
5: Oh! Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing?
9: We were having an awesome viewing party and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Get the whole card in.
9: Welcome.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
3: Už jsi byl na tobogánu?
4: Jasně, nejsem žádná bačkora.
5: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
6: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
9: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
10: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci toaletní papír Hermánek Vipy 8 rolí za 39,90. Penny.
12: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
14: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Hele, my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
15: Testujem. To je dopravář.
17: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
18: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
19: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
18: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
20: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.

dobieg neskončil, te dobieg trvá. Sme čelní anděle, ty jsi byla prvá hoď.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Let me get the whole card in.
1: Welcome.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
7: Řekni to všem.
6: Jsou tady.
5: No, jsou tady.
8: Jsou tady. Tak leď.
6: Jsou tady.
8: Nejdem pozdě?
6: Jsou ještě tady?
9: Už jsou tady na pořád.
10: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
11: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
12: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
13: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
16: Čas na rodinu, čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
17: Dovolená, lážo, plážo.
18: Je to leháro, když platíš na třetinu.
16: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
19: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
21: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
22: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
21: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
23: Víš ten hozot, to výrešek, Čorno Chábor.
24: Endo, jo.
23: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
25: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
26: Trénujeme na Mexiko.
27: Zavřeme si kopačky! Zavřeme jim kopačky! Pojď, pojď, pojď, jezdí, jezdí, jezdí!
26: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
28: Jo. Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
29: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
28: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
30: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
29: Já vás biju ještě.

0: chutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem. To je dopravác.
6: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.

0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel, expert na bolest jen za 399 korun, výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton, léčí žíly, otoky i modřiny, působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod doktor Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem. Řekni to všem.
2: Jsou tady.
3: No, jsou tady.
4: Jsou tady. Tak leď.
2: Jsou tady.
4: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme Valetol, lék na bolest hlavy, zubů, zad, v křížové oblasti a při menstruační bolesti za 129 korun. Lék Proctoglyvenol za 229 korun k léčbě hemoroidů. Ulevuje od bolesti a zmírňuje zánět. Desloratadin Viatris proti alergii a kopřivce působí 24 hodin a obvykle nevyvolává ospalost. A navíc s kartou výhod doktor Max antikoncepce za výhodnější ceny.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90, okurka hadovka kus a velkopopovický kozel desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Urinal Akut. Jedna tableta denně pro akutní péči o močové cesty za 249 korun. Kotilena. Váš osvědčený lék na kožní mykózy s kartou výhod jen za 149 korun. Kompít. Hydrokoloidní náplasti na puchýře a opary. Tlumí bolest, urychlují hojení. Za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Dr. Max.
8: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Ibalgin 400 jen za 149 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Magne B6. Každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní sleva 20% při koupi dvou kusů. Atix. Mrazicí sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat. Určený pro lidi i zvířata. Péči pro šťastný ocásek najdete u nás. Doktor Max. Vždy na blízku.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 219 korun. Sudokrem Multiexpert nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv. Novinka cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Doktor Max.
11: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen ošsky flákat? Slevomat, to musíte zažít.
12: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
13: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
14: She has them!
15: Get the whole carton.
16: Welcome.

0: Toro Max nabízí Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel. Ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop Drmax.cz.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Hele, my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravác.
4: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju.
7: Jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
9: Už jsi byl na tobogánu?
10: Jasně, nejsem žádná bačkora.
11: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
12: Time goes by so slowly.

Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy cítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy cítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Miss Libona Vita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Try to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Řekni to všem! Řekni to všem!
7: Jsou tady!
6: No, jsou tady!
8: Jsou tady! Tak leď!
7: Jsou tady!
8: Nejdem pozdě?
7: Jsou ještě tady?
9: Už jsou tady na pořád.
10: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady!
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
12: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 49,90 kuře kilo a Tesco vejce 30 kusů za 129,90. Tesco, počítejte s námi.
14: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
15: Už jsi byl na tobogánu?
16: Jasně, nejsem žádná bačkora.
17: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
19: Co?
18: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
20: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
21: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen ošsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
22: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic.

0: Soleromanie. Algidamanie.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravář.
4: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
5: Trénujeme na Mexiko.
6: Ne, no! Bola!
5: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
8: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
9: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
11: Bref má něco úplně nového.
12: Těžké věřit, že pravda je. Bref i mezi spláchnutím pracuje. Samočistící síla se aktivuje. Nečistoty odstraňuje. O 100% větší sílu má. Ostatní hravě překoná.
13: Nový Bref Color Auto Aktiv.
14: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
15: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
14: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
16: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
14: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Já vás biju ještě.
17: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.

0: Grant.
1: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
3: Řekni to všem!
4: Jsou tady!
5: No, jsou tady!
6: Jsou tady! Tak leď!
1: Jsou tady!
6: Nejdem pozdě?
1: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady!
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Way to get the whole card in.
13: Welcome.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard pořídíte vybrané stavebnice Lego o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
15: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
16: Rychlý nohy. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
17: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
19: Co?
18: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
20: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel. Expert na bolest jen za 399 korun. Výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton. Léčí žíly, otoky i modřiny. Působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
21: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
22: Už jsi byl na tobogánu?
23: Jasně, nejsem žádná bačkora.
24: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
21: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
25: A můžete ji vyzkoušet.
26: Ale my máme vypráno.
27: Co tady děláte?
26: Testujem. To je dopravář.
28: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
21: Trénujeme na Mexiko.
29: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
21: Generální partner České fotbalové

0: prezentace Penny.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
5: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
6: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algida mánie.
8: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: E-shop Dr. Max nabízí Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop Dermax.cz.

vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června.

0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel. Expert na bolest jen za 399 korun. Výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton. Léčí žíly, otoky i modřiny. Působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod doktor Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem! Řekni to všem!
3: Jsou tady!
4: No, jsou tady!
5: Jsou tady! Tak leď!
2: Jsou tady!
5: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?

0: jsou tady!
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírám Valetol, lék na bolest hlavy, zubů, zad, v křížové oblasti a při menstruační bolesti za 129 korun. Lék Proctoglyvenol za 229 korun k léčbě hemoroidů. Ulevuje od bolesti a zmírňuje zánět. Desloratadin Viatris proti alergii a kopřivce působí 24 hodin a obvykle nevyvolává ospalost. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 Olma Florian a Hamé konzervované výrobky více druhů za 11,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Urinal Akut. Jedna tableta denně pro akutní péči o močové cesty za 249 korun. Kotilena. Váš osvědčený lék na kožní mykózy s kartou výhod jen za 149 korun. Kompít. Hydrokoloidní náplasti na puchýře a opary. Tlumí bolest, urychlují hojení. Za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Dr. Max.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 149 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Magne B6. Každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní zleva 20% při koupi dvou kusů. Atix. Mrazicí sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat. Určený pro lidi i zvířata. Péči pro šťastný ocásek najdete u nás. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 219 korun. Sudokrem Multiexpert nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv. Novinka cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Dr. Max.
6: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen ošsky flákat? Slevomat, to musíte zažít.
1: Vše pro léto najdete u nás. Využijte akci 1 plus 1 na produkty sluneční kosmetiky Uriage Barrier Sun, Apivita Be Sun Safe nebo Skin Expert Solar. Nebo využijte slevu 30% na sluneční řady La Roche-Posay Antelios a Vichy Capital Soleil. A nebo 1 plus 1 na sun produkty značek Aderma, Eucerin, Aven a na vybrané produkty značky Bioderma. Lékárny Dr. Max.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Front Pro. Chutné žvíkací tablety proti klíšťatům a blechám, které ochrání vašeho psa na 3 měsíce. Fiprist Combo. Přípravek pro nakapání na kůži proti klíšťatům a blechám pro psy a kočky. Nyní za akční ceny. Dr. Max.
12: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Zvolte viditelné a účinné řešení pro svou pleť a tělo. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dr. Max. E-shop Doktor Max nabízí.

Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel. Ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. e-shop Dermax.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Way to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Řekni to všem. Řekni to všem.
8: Jsou tady.
9: Oh, jsou tady.
10: Jsou tady. Tak leď.
8: Jsou tady.
10: Nejdem pozdě?
8: Jsou ještě tady?
11: Už jsou tady na pořád.
12: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
13: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
14: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Club Card Oreo více druhů za 38,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.

0: Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelených sest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
11: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
10: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
12: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
11: Já vás biju ještě.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
14: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego to bude zábava na plný kostky.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Hele, my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem. To je dopravác.
18: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
19: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
20: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
21: Hrajte hokejovou typovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
22: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? Se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
24: Mysli Bonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.

0: time goes by. Konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
7: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Byla.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám, 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně.

0: Rik. Víc, než si myslíte.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
5: Já jako nejlepší hráč zápasu?
6: Jo,
5: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
7: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus 10 originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné.
1: Levnější nehledejte.
2: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
5: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
6: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
8: Ten jak živej.
9: Tady je živej, že čumím jako puk.
10: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
11: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
12: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
13: Trénujeme na Mexiko.
14: Rozumím si kopačky, zavřeme jim kopačky, pojď,
13: generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
15: Dovolená, lážo, plážo.
16: Je to leháro, když platíš na třetinu.
11: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
17: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstupy

0: tíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Sensodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Sensodyne.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: A vrátil se mrožík!
0: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelených sest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Hele, my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravác.
13: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.

Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je Týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Když uvidíte, Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Miss Libonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a soličilo prosecco za 59,90. Albert.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
7: A vrátili se mraží.
8: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
6: Už bylo na čase.
8: Mrož dělá léto.
9: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
10: Víš ten hozot do hýreše, Čorno Chábor?
11: Endo, jo.
12: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
13: Sestavte si fantazi k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
14: Trénujeme na Mexiko.
15: Ne, no.
14: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelených sest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už jsi byl na tobogánu?
8: Jasně, nejsem žádná bačkora.
9: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
14: Testujem. To je dopravář.
16: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mroží!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
5: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
7: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Bila.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
8: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: Já jako nejlepší hráč zápasu?
11: Jo,
10: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci...
12: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
13: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mrožek.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
9: Trénujeme na Mexiko.
10: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
9: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Dovolená, lážo, plážo.
7: Je to leháro, když platíš na třetinu.
8: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
9: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravác.
13: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
14: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka. Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
15: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
16: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
18: Co?
17: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
19: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
20: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data bezpečná.

0: bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Mys Libona Vita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličelo Prosecco za 59,90. Albert.

Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
6: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

0: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
4: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
2: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Pojištění s asistencí řemeslník.

0: tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
1: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Bila.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
1: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
9: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou? Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
10: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9.

0: 60. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90 a kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
1: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
2: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
3: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: Konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
5: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura s ovocem

0: Miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia Kefir.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Byla.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
11: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29. 5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců.

0: plechou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Sestavit něco mi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui. Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
5: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
9: Konečně léto. Slunko udí.
10: Příroda prudí.
11: A vrátili se draží.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
9: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
12: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jedno...

0: jednoduše to změňte.
1: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Chlapi, do pátýho.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava.
3: Zat.
4: A můžete ji vyzkoušet.
1: Ale my máme vypráno.
5: Teda, že by.
6: Co tady děláte?
1: Testujem.
6: To my tady budete schnout až do rána.
1: A i sušičku.
7: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už jsi byl na tobogánu?
9: Jasně, nejsem žádná bačkora.
10: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
11: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
12: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
15: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

0: Když uvidíte, Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Mysli Bonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličelo Prosecco za 59,90. Albert.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel. Expert na bolest jen za 399 korun. Výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton. Léčí žíly, otoky i modřiny. Působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
6: Trénujeme na Mexiko.
7: Rozujem si kopačky, zavřeme jim kopačky, pojď, jezdí,
6: generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
8: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
9: To je nějak živej.
10: Tady je živej, že čumím jako puk.
8: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
11: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
12: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
13: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
16: Chlapi, do pátýho.
17: Počkám tam na vás.
16: To je doprava.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
16: Vedle žeby.
8: Co tady děláte?
19: Testujem.
8: To mi tady budete schnout až do rána.
19: A i sušičku.
17: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Už jsi byl na tobogánu?
21: Jasně, nejsem žádná bačkora.
22: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
23: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
24: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
23: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: E-shop Dr. Max nabízí Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop Dermax.cz.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
4: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
3: A navíc fakci, meruníky balené 500 gramů za 39,90. Penny.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Už jsi byl na tobogánu?
7: Jasně, nejsem žádná bačkora.
8: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus a Milka od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila.
10: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
11: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
10: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
12: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
10: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
11: Já vás biju ještě.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravář.
4: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Way to get the whole card in.
6: Welcome.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
11: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
13: To je nějak živej.
14: Tady je živej, že čumím jako puk.
15: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
19: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90. A zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

neplachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je Týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mrožík!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
4: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
7: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Byla.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
7: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
13: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.

0: konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
5: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
1: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: kuchyně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
7: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus 10 originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
13: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
17: Já jako nejlepší hráč zápasu?
18: Jo,
17: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci...

0: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: souhlasím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.

0: Rixo.cz, Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
1: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
4: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
5: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
6: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci,

0: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mrožek.
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
5: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
6: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
8: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
11: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
12: Já jako nejlepší hráč zápasu?
13: Jo,
12: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
14: Prosím.
15: Wow, co se to děje?
16: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Why'd you get the whole card in?
5: Welcome.
6: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
7: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
8: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Už jsi byl na tobogánu?
14: Jasně, nejsem žádná bačkora.
15: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
16: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
17: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
18: nejde elektřina.
17: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
19: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
20: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
19: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
21: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
20: Já vás biju ještě.
22: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
23: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90. A zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
24: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
25: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
24: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
26: Vítejte v
0: síni slávy Tip Sportu.
3: To je nějak živej.
4: Tady je živej, že čumím jako puk.
0: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tip Sport, největší komunita sázkařů.
12: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
13: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
18: A vrátili se draží.
12: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
13: Už bylo na čase.
12: Mrož dělá léto.
26: A můžete ji vyzkoušet.
27: My máme vypráno.
28: Co tady děláte?
26: Testujem. To je dopravář.
29: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
30: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Mysli Bonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.

0: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
1: A vrátili se mraži!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
4: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
6: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství.

0: Nová prémiová kolekce Axe.
1: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
4: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
5: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.

0: Je to věc?
1: Jo, ale má svoji osobnost.
0: A uzvednu to?
1: To ne, ale není těžké to ovládat.
0: Máme to doma?
1: Ještě ne, ale už v září.
2: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
6: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
7: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče.

0: Fortuna ti přeje. Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka. Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
2: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
7: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
9: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
11: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
13: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mrožík.
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
5: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
6: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Byla.
8: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 21,90. A Kmotr...

0: italský salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
13: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
14: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
15: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla, přilítnou brousy s podkovou, svítí lucernou, moucha prasky zvedá, pojebechá s rybou kouzelnou.

0: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
5: Jak se mi to ví, může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
10: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
16: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mrožík.
2: Léto je tu. A s ním

0: Chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
5: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
6: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Bila.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: kuchyně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
0: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinu z desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
10: Hellmann's.

0: všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.

neplachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být
7: k užitku. Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Byla klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Byla.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše

0: změňte.
1: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu?
8: Jo,
7: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Hellmann's.
12: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Bila.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
5: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
6: Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
6: A uzvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
6: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
8: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
9: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
10: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru. Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Dobrý por.
3: Auajs, co to bylo?
2: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci,

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
7: Nevyrábíme auta.
8: Cože?
7: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
9: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
13: Chcete taky svých 5%?
12: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
14: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
15: Víte se jako lvi, jasný?
16: Jasný!
17: A navíc fakci, mistrovská dušená šunkář řezníků v talíř za 19,90. Penny.
18: Jo. Napínavé finále je u konce.
19: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
20: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
19: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
21: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
19: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
20: Já vás biju ještě.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden mléko v Billa klubu za 8,90 a Max Sport v Billa klubu za 29,90. Billa.
7: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
8: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky.

0: co chcete zažít. Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravář.
4: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
5: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
6: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.

0: cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun.

0: korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
1: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
2: Ah.

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Bohemia Mini. Kdekoliv. Naučte své děti lépe hospodařit.
1: My už to myslíme.
0: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

right about now. Funk Soul Brother, check it out now.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
0: A navíc fakci, meruníky balené 500 gramů za 39,90. Benny.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Why'd you get the whole card in?
2: Welcome.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden Adriana přikoupí dvou kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Byla.
8: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
9: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
11: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego, to bude zábava na plný kostky.

0: trénujeme na Mexiko.
1: Ne, no, bola!
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem. To je dopravář.
6: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
7: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
8: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
9: Už jsi byl na tobogánu?
10: Jasně, nejsem žádná bačkora.
11: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
12: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
13: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
12: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Já vás biju ještě.
14: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
15: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
16: nejde elektřina.
15: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc smetana ke šlehání Bony 200 gramů za 19,90. Penny.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Dovolená, lážo, plážo.
7: Je to leháro, když platíš na třetinu.
8: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus a Milka od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
14: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
15: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
14: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Já vás biju ještě.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
2: To je nějak živej.
3: Tady je živej, že čumím jako puk.
1: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Trénujeme na Mexiko.
6: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
5: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
8: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
7: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravář.
14: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
15: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.

Stole one.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Meruňky volné, kilo u nás, apkou za 54,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
7: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Už jsi byl na tobogánu?
6: Jasně, nejsem žádná bačkora.
1: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
7: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen ošsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa z kostí kilogram za 99,90. Šunka Marína 100 gramů za 19,90. A meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravář.
12: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
13: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
8: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
14: Už bylo na čase.
8: Mrož dělá léto.
15: Napínavé finále je u konce.
16: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
16: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Já vás biju ještě.
19: Ten hozot to hýrešek, čvorno chábor.
20: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
21: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
22: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
23: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
22: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.

0: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
0: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
4: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Miss Libonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a soličilo prosecco za 59,90. Albert.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje. Čas na rodinu. Čas na pauzu. Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
6: Víš ten hozot, to hýrešek, čornokábor. Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
8: Trénujeme na Mexiko.
9: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
8: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
10: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
11: A vrátili se draží.
5: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
10: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
12: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílém.

0: bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem. To je dopravář.
9: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Už jsi byl na tobogánu?
12: Jasně, nejsem žádná bačkora.
13: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
14: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
15: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelených sest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
16: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
17: nejde elektřina,
16: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Sminy na max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Meruňky volné, kilo u nás, apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
7: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
9: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
13: Už jsi byl na tobogánu?
14: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.

0: 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
4: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
5: A vrátil se mrožek.
6: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
7: Už bylo na čase.
6: Mrož dělá léto.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravác.
13: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
17: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
18: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
19: Fanděte a získejte 1000 jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
20: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
21: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
22: Mysli Bonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně chceme Lego, to bude zábava na plný kostky.
9: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz. Čas na rodinu? Čas na pauzu. Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
14: Co?
13: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Trénujeme na Mexiko.
16: Rozumím si klopačky, zavřeme jim klopačky, pojď, pojď, pojď, jezdí, jezdí.
15: Generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
17: Jo. Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
18: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
17: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
19: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
18: Já vás biju ještě.
20: Ten hozot do hýrešek, čvárno chábor.
21: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
22: Sestavte si fantazi k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
23: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
24: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
23: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
25: A můžete ji vyzkoušet.
26: Ale my máme vypráno.
27: Co tady děláte?
26: Testujem. To je dopravář.
28: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
29: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
30: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelených sest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
31: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
32: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
31: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
0: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se mraží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto. Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.